0: Tak, už je tam. A je zahrabaný. Kdy mi začne rást?
1: Počkaj, hneď to bude.

Farbičky. Ako je tu odrazu smutno. Hej. Hej, farbičky. Farbičky, ozvite sa. Farbičky, kde ste? Farbičky.

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec.

0: Zíber.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysí vám tu na stene.
2: Aká gitara? To je preca rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.

0: Tak, už je tam. A je zahrabaný. Kdy mi začne rást?
1: Počkej, hned to bude.

mu stoja v rade, pyšne s láskou hľadí na ne, vzdá im hold a salutuje, zavrie očka, tíško snie, zavrie očka,

0: Liber.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysím vám tu na stene.
2: Aká gitara? To je preca rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.

0: Tak, už je tam. A je zahrabaný. Kdy mi začne rást?
1: Počkaj, hned to bude.

Za okny právě se noc hlásí o slovo. Slunce má po šichtě, dneska už má hotovo. Chvíli si ho razí a zítra jede na novo. Je čas jít spát.

0: ulici a z nožtěka kvapka vody visí.
1: Vtedy prídu dvaja zdravotníci
0: a povedia do postele s ním:
1: dnes nebudeš běhat po ulici.